Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší. Který ti dá do uší. Hip-hop.

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

0: Spin Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grape vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
3: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spin Talku představit Red Z. Těší se na tebe Roman Jakub.

ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vidět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou. Ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej.

0: Studio. Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafakt, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sosen. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravím.

0: Dávej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
1: Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Dneska týdne. Richtování rapem. A každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezkej večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvoji přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Loučíme se s Izem a jeho Hip Trust track, kde vlastně beat dělal nejnovější člen labelu Million Plus, a to KK. Držel se tady v hitparádě opravdu dlouho, dokonce se objevil i na zlatý pozici. Deska tenhle track v hitparádě už ale bohužel končí.
3: Big ass, úzký pas, whip, whip, whip, whip, hodně hip trust.
2: No a rozloučíme se i s Matem a Marie April, taková nová vlna, která tady na naší scéně vznikla. Měli jsme tady track Se spálil se samplem tracku White Walls od Macklemora, dneska už ale track Se spálil taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo, by the way, nedávno oslavil taky 10 let od doby, co vydal svůj první track Neskutečná cesta. No a zanedlouho to bude taky 10 let, co label Million Plus oslaví 10 let, a k tomu bude vznikat taky samostatná kniha, která bude mapovat historii právě tohodle labelu. Teď už ale Perfect Trip, tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Hits. Místo 12.
1: Nikdy si vítěz, jindy jsi loser.

0: místě si tenhle týden slyšel Paulího Garanda s peckou Evoluce Haranta, kde se Paulí poohlíží za celou svojí kariérou. Tenhle track poslal fanouškům jako takový poděkování za vyprodaný Fórum Karlín, kde Paulí začátkem tohoto roku oslavil 20 let na scéně. Teď už 11. Tady máme Maniaka a track z jeho desky Stream Tape. Je to track Vítězný oblouk, který se objevil na deluxe verzi, takže Maniak nejen, že za 10 dní stihnul udělat celou desku, ale taky live před fanoušky stihnul vyšvihnout taky deluxe verzi a to si opravdu zaslouží klobouk dolů. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: najdi chuči.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: 10. místo, tady je Rest s trackem Wooden Míň, skvělej beat, klasický hluboký text od Resta. Rest teď vydává ven jednu novinku za druhou, já stále doufám, že je to předzvěst nový desky. Mimo jiné se teď objevil taky Rest třeba na nový desce od Pasti, který teď nově teda patří taky pod label Ty nikdy. Restovi to dalo zase jiný náboj a jinou flow, za mě opravdu super.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. No a když už je tady řeč o novince od Pasti s Restem, tak si tu rovnou tenhle track představíme taky jako novinku v hitparádě. Je to track Neklid, ten se objevil na novém albu od Pasti s názvem Fotr. Rest to obohacuje o svoji sekanou flow. Osobně, jak říkám, baví mě to hodně, takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Neklid.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
3: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám to.

Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zněrsu, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to má

0: Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je novinka z minula a je to track Dva Red Bully od Viktora Kala a Juli Koly. Zpívaný, příjemný track. Viktor navazuje vlastně na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se spojuje teda s jedinou členkou labelu Rychlí kluci, z Juli Koly. Tak jsem zvědavej, kdy se dočkáme nějakýho solovky. Teď už osmička. Tady je Rook, který nedávno vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv teda Rook je na naší scéně už řadu let, tak je tohle jeho první solo deska a musím říct, že se opravdu povedla. My tu z téhle desky máme track Než to bylo cool, je to track, který tě zaručeně rozhejbe. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který můžeš vždycky rozdělovat od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

pánové, byl bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: nekorektum, utrum zmetku.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Sedmý místo to berou Prago Union s trackem Nekorektum, který se objevilo na stejnojmenný už desátý desce Prago Union. Deska vyšla minulý týden, o cover se postaral malíř Přemek Ponáhlý, jehož vizuál je potom s Prago Union už neodmyslitelně spojený.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: A máme tady taky čas na dnešní druhou novinku, ta je právě od Prago z jejich nový desky Nekorektum a je to track Hledá se rým. Na featu se tady objevil taky Paulí Garant. Paulí v trecích několikrát zmínil, že Kato je jeden z důvodů, proč začal rapovat a slyšet je teď společně na jednom tracku je fakt silný zážitek. Takže si to jdeme vychutnat, druhá dnešní novinka Hledá se rým.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbežci,

0: Fan.
1: Na šestém místě je tenhle týden Smack a Bruce, který vydali track Warriors, track z desky Smack One, kterou vlastně Smack vydal dneska. A dneska taky Smack slaví 40 let, takže je to i taková oslava a dárek k jeho kulatinám, takže samozřejmě i já posílám velký shoutout. Dál nás čeká místo pátý, tady jsou Prago Union s trackem Zase ty lidi, taky věc, která se objevila na nový desce Necorrectum. Kato opět potvrzuje svoje lyrický skills. Tenhle track v sobě nese velkou pozitivitu a taky hlubokou message. Celou desku Necorrectum najdeš už teď na všech streamovacích platformách.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: čtyřka. Jsem se díky vašim hlasům dostal Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to vlastně soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotný dostal taky krásný animovaný klip, ten najdeš na YouTube. A ještě tenhle měsíc se můžeš těšit taky na novou Řezníkovou desku s názvem Drog Stars, kterou nahrál společně s Hadesem.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
0: No a máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku 2014, kdy Paulí Garant vydal pod labelem Ty nikdy track La Familia. Velká hitovka, která má stále aktuální message. Od doby, co teda tohle Paulí vydal, tak ušel už neskutečnou cestu až třeba k vlastnímu labelu Corso Records, který nedávno založil. Tak jdeme zavzpomínat na tuhle pecku La Familia ve Flashbacku právě teď na rádiu Spin.

0: Tak tohle by byl flashback na Rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, sem ze zlatý příčky padá Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje, track z alba Dvě mouchy jednou ranou, album vlastně narvaný boombepovejma peckama, myslím, že tady se to opravdu hezky povedlo, tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

citovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje?

0: tady máme Iron Cupa a jeho novinku Rich Girl, česko-anglická věc. Je to track ze společného projektu od Cupa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone, za mě velká pecka. No a teď už vítěz. Na zlatou příčku se po týdnu vrací PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle jeho Karakoram etapu, která musím říct, že teda se těšila velký popularitě, hodně vyčnívala. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, taky anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Takže gratuluju vítězi, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.

0: Byli takřka chvíli zpátky a kterým pořád trošku přicházím na chuť, tak doufám, že dneska jim pořádně přijdu na chuť. Tak tu máme i nominace na 100 největších CZSK hitů všech dob, který nám tady voláte a hlasovkujete vy, co jsem tak pochopil. No na to se taky těším, protože mě zajímá, jaký písničky budem nominovat dneska. Krom toho zahrajem i na tvý přání, telefon je otevřený, stejně tak jako naše apka, do které mi můžeš poslat nějakou voiceovku a zahrajem něco pěkného. Jdeme ještě v rychlosti mrknout na počasí, to momentálně hlásí průměrnou teplotu po celé České republice zhruba 12 stupňů Celsia, nejméně to momentálně na Ostravsku 10 stupňů, naopak nejvíc hlásí Zlínský kraj a Praha 14 stupňů Celsia. Když se tak dívám, kam ty teploty dneska ještě porostou, tak se nám vyšplhají zhruba na 22 stupňů Celsia a na takový trošičku zamračený a možná trošičku propřehánkovaný polojasno. Spin Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

jsme Rádio Spin. Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: 13. června, výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Radio Spin. Československý underground.

0: týdně podle tebe.
1: Dohrál nám Fat Joe, ty posloucháš Radio Spin, máme tu sobotu 6. června, no a mám tady první telefonát a dovolal se mi Michal.
2: Dal bych Linkin Park, Indian, ale tak tobě a všem spinnerům.
1: Mně a všem spinnerům. Michale, děkuji ti, já jsem tady Michalovi říkal, že po celým tomhletom týdnu jsem naprosto vyčerpaný a unavený a moje sociální baterka už nefunguje. Každopádně Michal tady posílá Linkin Parky originál písničku Indians, tak já doufám, že aspoň tam mě pořádně probere a nabudí, abych si to s váma ještě víc užil. Každopádně, kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30, to číslo je pořád otevřený. Stejně tak jako naše apka, kam můžeš posílat voiceovky a já ti něco pěkného zahraju. It's the-

0: Posloucháš Radio Spin, Krištof za Majkem a máme tu hudební víkend. Mě trochu mrzelo, že jsem minulý víkend nestihl Šína lomeno Buku, ale myslím, že kluci z Gufrau mi ten zážitek dají úplně stejný. Yep, pochopili jsme se správně, Gufrau, tak to je dnešní téma. Já se vám musím přiznat, že ke Gufrau se musím vždycky tak trošku proposlouchat, takže třeba následující song 1, 2, 3, anebo Ein, 2, 3 byl taky jeden z těch, který jsem musel dát několikrát, abych mu přišel na chuť. Teďka si ho jdu ve sluchátkách, je to paráda, ale to neplatí o druhém tracku, který se jmenuje Bulgária a který já jsem teda do včerejška neznal vůbec. A schválně jsem si ho ani včera při přípravě nepustil, abych se neochudil o ten první zážitek. Tak uvidíme, co na to řeknu. Klidně mi i ty můžeš napsat, co si o tom tracku myslíš někam do apky, pokud slyšíš poprvé jako já. No a nebo mi tam můžeš taky přihodit nějakou nominaci, protože za chvilku si dáme 100 největších CZSK hitů nominace.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti svedne náladu. Po celou sobotu a neděli v Éteru rád.

Čau, teďko mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba. Nerd.

dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Týpci a typka z letní. Po celý víkend na Rádiu Spin.

0: hledá 100 největších hitů klasického hip-hopu a do nominace přidává další.
1: Tak a pojďme se na to podívat. Ty posloucháš Radio Spin a jak jsi slyšel, tak tady probíhají nominace do žebříčku 100 největších CZSK hitů všech dob. Já jsem se minulej týden trošku lekl, že to budem nominovat jako my, moderátoři. Naštěstí tomu tak není a díky bohu nominujete to i vy, spineři. A já už tu jednu nominaci mám připravenou. Přišla od Michala.
2: A ještě bych chtěl rovnou jednu nominaci. Bylo by to Divoký západ v rytmu THC.
1: Divoký západ v rytmu THC, to je písnička, kterou jsem tu bohužel nenašel v naší knihovně. Každopádně můžeme si dát krátkou ukázku.
3: Když THC v krvi koluje, nastupuje halucinace, mozek nechce do práce, vibrace po těle.
1: Musím říct korektně, že Divoký západ v rytmu THC je taková správná bylinková píseň, dejme tomu. No každopádně, Michale, díky ti za ní, já ji tady zapisuju a pokud by si i ty chtěl hodit nějakou nominaci, tak určitě mi můžeš volat na číslo 210 32 30 30 a nebo mi můžeš ty nominace posílat i do naší apky, aby se nám to tady krásně zaplnilo. My se jdeme ještě v rychlosti mrknout na dopravu.
0: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
1: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak opatrný buď v Písku na ulici Kolárova, kde je hlášená nehoda dvou aut. Stejně tak v Liberci, tam je to crash na ulici Hodkovická. Přesunu se na dálnice, tady poskakuje D8 u Veltrus, tam si počkáš asi 5 minut. A klasicky poskakuje taky Pražský okruh. U Písnice si počkáš 7 minut a u Lochkova to bude 10 až 15. Co se samotný Prahy týče, ta je zatím fresh, bez větší nehody nebo zdržovačky, ale opět platí, že pokud máš nějaký jiný info o dění na silnicích, tak určitě volej naše číslo a nebo posílej voicovku.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: aplikace.
1: Já jsem schválně vyměnil tenhle ten předěl s tímhle mysteriózním hlasem za aplikaci. Měl jsem tady původně přichystaný ten normální, ale je to kvůli tomu, že chvilku zpátky jsem tu mluvil s Davem. No a ten mi řekl, že mi tu písničku neřekne po telefonu, ale že mi poslal voiceovku do apky, tak se jdeme podívat, co tam visí.
2: Čau Krištofe, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Eminema Not Afraid, bude to pro tebe, pro mě a pro všechny lidi, co mají rádi tuhletu písničku. Díky, čau.
1: Čau, Dave, děkuji ti za tuhletu voiceovku. Eminem a písnička Not Afraid letí přímo do tvých uší a posílám snadně tak všem, kteří milují Eminema a milují tuhle písničku. My jsme si ji na základce solidně jeli, takže doufám, že si ji užijete. No a pokud chceš i ty něco zahrát, tak 210 32 30 30, to číslo je pořád otevřený. Stejně tak naše apka. No a krom toho, že si tam teda můžeš přát něco jako na přání, jo, takhle to tak bývá, tak samozřejmě mě můžeš poslat i nominace na 100 největších CZSK hitů všech dob.
3: Yeah.

0: Paráda. Ladíš Radio Spin, Krištof za Majkem. Máme tu sobotu 6. června a slavíme jméno Norbert. Já si teda myslím, že Norbert je buď to jméno jak vystřižený z nějakého filmu nebo seriálu, fantasy, sci-fi, cokoliv. A nebo by mi celkem pasovalo jako křestní jméno našeho Spin komisaře Repa. Řekněte si to prostě, komisař Norbert. No a když už jsem ho tady nakousl, tak se u něj asi zastavíme a pojďme si poslechnout, kam se vydal minulý úterý a vlastně i to, jak to dopadlo.
1: Čau Vicky, tady Spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
2: Ahoj, čau.

0: i adresu, kde tě může Maty najít, jak nás posloucháš. Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to zatím průměrnou teplotu hlásí 16 stupňů Celsia, nejméně je to pořád na Ostravsku, to je 13 stupňů, dokonce i na Šumavě 13 stupňů, naopak nejvíc Jihomoravský kraj a Praha 16-17 stupňů. Dneska ty teploty půjdou ještě trošičku vejš, zhruba na 22, ale po celé republice vidím, že bude polojasno s mírnýma přeháňkama. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Za 3 minuty máme 10 hodin, přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice. I'm very honored to welcome you to the high school annual talent show.

0: Pojď sem, pojď sem, pojď sem.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Wake up, wake up.

0: Tentokrát budeme hrát podle Filipa. Filipe, co to bude?
1: Zdravím do rádia Spin, doufám, že se máte dobře a poprosil bych písničku G-Party od Hardrika.
0: Děkujeme, máme se výborně, Filipe, a doufám, že ty taky. Bohužel, já jsem to tady projížděl a tuhletu novinku, nebo relativní novinku od Hardrika, G-Party, lomeno vše, co chci, to je ten druhý single z tohoto dvojsinglu, tak tu bohužel ještě nemáme, tak jsem tady pátral, snažil jsem se trošku dorovnat ten vibe a vlastně, co mi padlo do oka, tak byl Hardriko a Izomandias se songem Narcos, tak doufám, že potěším aspoň tím. No a pokud by si i ty chtěl potěšit, tak 210, 32, 30, 30 a nebo naše apka, kam můžeš posílat voicovky a já ti zahraju něco na přání. Yeah.

0: Spin Talk. Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
1: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
0: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spin Talku představit Red Z. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Ladíš hudební víkend na Rádiu Spin, Krištof za Majkem a před náma letenští týpci a typka, to znamená pestrá směsice lidí, která nám poslední rok servíruje banger za bangrem. Já tu mám připravený samozřejmě ten nejznámější z nich, který tu hrajeme často a který vás, troufám si říct, pořád baví. Navždycky blázen se jmenuje, na featu Rohony a Viktor Kal. A já si myslím, že tenhle track má takovou naději, že se neoposlouchá a časem z něho bude ta věc. Ta klasika, nebál bych se říct, který se rád vrátíš. Druhý song bude trochu aktuálnější, Mat 213 s písničkou Se spálil, na featu talentovaná Marie April a tady platí to samý. To je prostě výpověď o nějakém vnitřním vyhoření, o psychickém zdraví mladých, zaobalená fresh zvukem, který tu nikdo jiný z mladých lidí moc nedělá, přiznejme si to. A myslím si, že to jednou může být celkem dobrá klasika. Navždycky blázená Se spálil letí k tobě a ty mi můžeš letem světem poslat svoji nominaci do top 100 největších CZSK hitů všech dob.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

blázen. Dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Tipci a tipka z letní. Po celý víkend na Rádiu Spin.

Radio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Radia Spin.

0: nominace.
1: Pokračujeme v Krasojízdě na rádiu Spin a pokračujeme v nominacích, které tu sbíráme celý týden a který můžeš posílat i ty. Já jednu z nich připomenu a to je nominace od Michala.
2: Kdybych chtěl rovnou jednu nominaci. Bylo by to Divoký západ v rytmu THC.
1: Divoký západ v rytmu THC. Koluje, nastupuje halucinace. Jo, naprosto chápu, Michale, tohle to je prostě song, který bych si pustil u západu slunce někde na vyhlídce a prostě jen tak byl. Každopádně, já jsem se rozhodl, že v tuhle chvíli přispěju do nominací jedním trackem od sebe a bude to song Až budete spát od MC Hogeje.
3: Hezky se vyspinkejte moje děti, aby vás blechy neštípaly celou noc.
1: Silná věc, silný odkaz synům MC Hogeje a podle mě si tu tahle věc zaslouží být. No ale zbytek, ten už je na tobě. Pojď taky nominovat, může to být cokoliv z Česka nebo Slovenska. Stačí, když mi to řekneš na čísle 210 32 30 30 anebo voiceovkou do naší apky.
0: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak opatrnej buď v Písku na ulici Kolárova, kde je hlášená nehoda dvou aut, stejně tak v Jablonci nad Nisou na ulici Lipová. Přesunu se na dálnice, tady poskakuje D8 u Veltrus, tady si počkáš asi 10 minut, stojí taky D1 při příjezdu do Brna i do Prahy, 6 minut cca odhadem, a klasicky poskakuje taky Pražský okruh, u Písnice si počkáš 7 minut a u Lohkova to bude až 10. Co se samotný Prahy týče, tak nehoda mi tu svítí na ulici Vysočanská na Proseku, tam to bude ještě asi na hodinu. Zároveň stojí ulice Bělohorská pod Bílou horou. Tam si taky počkáš asi 10 minut.
0: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio.
4: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refu, Jarda Olách, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
0: Československý underground.
5: Okay, brother na Radio Spin.

0: aplikace. Hladíš Radio Spin, máme tu sobotu 6. června, no a já jsem tu pár desítek minut zpátky slíbil Gumičovi, že mu něco pěkného zahraju. A co to bude, to nám řekne on.
1: Tady Gumič, chci tě, mohl bys mi tam zahrát jednu skladbu. Sundám, dneska jsem sundám, repuji. Jo, prosím to mým kamošům, který jsou na bore, vyště se kluci, on na zář.
0: Dneska se sundám, Rifiu, Jaroslav Olách, Myself, nebo taky Tessie. Tahle ta super skladba letí kámošům od Gumiče a Gumič mega cením, že takhle hezky do éteru zahlásíš, že máš rád, to je věc, kterou já pořádně neumím a učím se jí asi poslední měsíc říkat to lidem, takže letí to i tobě. Yeah.

Jsou alba, který dostanou název podle nějakého konceptu, podle nějaké myšlenky, podle, co já vím, nějakého pěkného dne třeba. No a potom jsou alba, kde si interpret řekne, nej, tak stačí mi jméno, ne? A přesně to udělal včera Smek. Tak se hejbej, tak se hejbej, Andres a ostatní, poslouchej bejs, hejbej se, nebo začnu bejt zlej, to, že tančíš, neznamená. Je to tak? Smek včera večer vydal desku Smek One a ta vyšla takřka v předvečer jeho narozenin, protože Smek, pokud se nepletu, je to zítra, slaví 40 let na tomhle světě. Předem všechno nejlepší. No a já jsem hledal, jak je to s tím koncem rapový kariéry, který Smek před časem avizoval. A co jsem tak pochopil, tak s tímhle albem ten konec rapu fakt přišel. Protože to album je takový osobní restart, takový návrat ke kořenům a hlavně teda ke grimu, což mega cením. Na featu má Smek jména jako Brucey, což je anglický rapper s více než milionem posluchačů, nebo P-Money, neplýst prosím Speed Diddy, tohle to je další anglický talent. A jestli je album restart, nová kapitola nebo flop, tak to už nechám na tobě, milej spinnere. Každopádně, kdybys třeba chtěl nějaký track z tohoto alba dominovat do 100 největších CZSK hitů všech dob, tak vem telefon a dej mi to vědět. Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na to, jak je venku. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 17 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro jasno až polojasno. Co nám to kazí, tak je Liberecko, tam je zataženo, ale co se dá dělat, protože dneska to vypadá, že to polojasno až zataženo bude vlastně po celé republice. A rovnou časomíra, tak jo, 10.54 je přesný čas na Radio Spin. Já

točit. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu sobotu 6. června 2026, svátek má Norbert, ale Norbert se mi sem nedovolal, dovolala se mi sem Klaudie.
1: Máš tam něco, prosím tě, od Michaela Jacksona? Že to je můj milovník, takže jako. Tak já bych poprosila prostě normální klasiku Billie Jean. Pošlem to prostě všem spinnerům.
0: Yes, Billie Jean, Michael Jackson v tomhle krásném počasí, to je skvělá volba a mega mě to potěšilo, protože zase hodíme trošičku něco jiného než jenom rap a dáme se tady tohoto korunovaného krále popu. Každopádně já připomenu jenom to, že za chviličku se vrhneme na hudební víkend a taky na 100 nejhitů CZSK a ty můžeš posílat nominace jak do naší voiceovky, do naší apky, tak i přes číslo 210 32 30 30. Pokud máš nějaký CZSK track, který bys chtěl nominovat, tak mi určitě volej.

0: Tailspin ve tvých uších, stejně tak Krištof, tím nemyslím tu kapelu, ale mě, a stejně tak Letenská partička, Gufral, Viktor Kal, anebo Mat 213. Tihle týpci se poslední rok solidně rozjeli a servírujou nám k obědu track po tracku. K dnešnímu, no trošku brzkýmu obědu, ale přece ti od nich hodím song Shy Lalai, u kterého vždycky přemýšlím, jak by zněl, kdyby byl předělaný do folklorní písně. Já nevím, proč mi to tam tak háže, možná to je tím zpěvem, ale třeba to uslyšíš taky ve složení Gufrau, Viktor Kal a Mat 213. U toho posledního zmíněného zůstaneme i na další song, ten se jmenuje Poslední hezký léto a je to taková alternativnější věc, možná s prvkama indie, těžko říct, těžko se mi to popisuje, protože Mat má svůj vlastní styl, který mu sedí a který mě fakt baví, tak doufám, že bude bavit i tebe. A fun fact, věděli jste, že Mat 213 je vnukem Františka Ringočecha?
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti svedne náladu. Po celou sobotu a neděli.

0: Ptala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Tipci a tipka z letní. Po celý víkend na Rádiu Spin.

ESPN hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo.

0: hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Jo, nominace, ty ladíš Radio Spin a já jsem tu hodinu zpátky nominoval jeden song sám za sebe, byl to MC Gay a jeho Až budete spát. A v tuhletu chvíli si přidáme nominace rovnou dvě a tyhle ty nominace přišly od Filipa.
2: Nazdar, chcel by som nominovať do stovky najlepších trackov, ale aby som nemusel dvakrát volať, tak poviem rovno dva tracky.
1: Jasne.
2: Strapo, daj peňaz a moja reč, nočný let. Pozdravím všetkých spinners a krásnu sobotu. Ja udím slaninku.
1: Tak to s tou slaninkou si ani neměl dodávat, kámo. Já mám dneska, jak se to říká, silný hlad, něco jako Doriana Elboy. Každopádně zapisuju si k sobě Strapo, daj peňaz.
3: Chcem vidět potoky eur, jak tečou okolo mňa, ale len preto, aby repu bolo o mnoho viac.
1: Jasnačka, no a za druhý moja reč, nočný let.
4: Nechajte, aby nám mozgy vyleteli z hlav, nechajte nás letět a užiť si dnešný chlám.
1: Dobrá. U obou věcí naprosto pochopitelný, proč si je zvolil. Děkuji ti za to a přeju ti hodně štěstí se slaninkou.
0: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
1: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený na ulici Rudná v Ostravě a jeden taky na silnici 9 u obce Nový Bor. Tam probíhají práce na silnici díky tomu. Přesunu se na dálnici, trochu se vleče D5 a to přímo u Plzně, zdržení tak cca na 8 minut. Stojí taky D1 hned při příjezdu do Brna a i při příjezdu do Prahy. Tam si hezky počkáš 6 až 10 minut a klasicky poskakuje taky Pražský okruh. U Písnice si počkáš 7 až 8 minut, u Lohkova to bude 10. Co se samotný Prahy týče, tak trošku stojí Bělohorská pod Bílou horou, tam to vypadá, že si počkáš zhruba 10 minut. Ale pokud máš nějaký jiný info o dění na silnicích, tak neváhej a volej číslo 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku do naší mobilní apky.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: podle tebe. Jak jsi řekl tady mysteriózní hlas, hrajeme přesně podle tebe. No a teďka budeme hrát podle Kuby.
1: Ale bylo by možný smek další rok? To bude taky spokojenost. Ale de facto těm, kteří si užívají dnešního slunečního počasí.
0: Banger, naprosto chápu, já se do toho slunečního počasí taky mega těším. Každopádně vybrali jsme tady Smeka další rok, no a řekli jsme si, že dáme remix s White Russianem, takže posílám to jak tobě, Kubo, protože si myslím, že ty taky užíváš toho slunečního počasí, tak všem ostatním spinnerům.

0: Ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 6. června, no a já jsem si připravil něco pro fanoušky filmů, protože internet to už dávno není jenom místo pro mýmy a pro vtipný komentáře a pod nějaký random videjka. Dneska už je to místo, odkud se rodí filmové hvězdy. A pokud nevěříte, mám pro vás menší důkaz. Dva horory, o kterých teď mluví úplně celý svět, a to Obsession, v českém překladu je to myslím, že Posedlost, a Backrooms. V českým překladu je to, myslím, že Backrooms. Začneme u těch Backrooms. Zatím stojí teprve 20-letý youtuber Kane Parson, který vlastně původně udělal Backrooms jako takový virální projekt na YouTube, byly to takový menší minifilmy, no a dotáhl to až do kin pod studiem A24 a vedle něho stojí Cary Barker, což je takový týpeček, taky youtuber, a jeho nízkorozpočtový horor Obsession se z takového nenápadného projektu proměnil v celosvětový hit. A teď hlavní otázka, jo, to, co nás všechny zajímá, čísla a zase ty čísla. Kolik to teda zatím hodilo tady ty nízkorozpočtovky? Tak pozor, Backrooms má po prvním týdnu v kinech na kontě přes 118 milionů dolarů celosvětově a Obsession je ještě dál. Podle posledních čísel už překonal hranici 150 milionů dolarů a dál roste. Jako na filmy od tvůrců, kteří ještě nedávno točili hlavně na YouTube, je to číslo, kterýmu se, myslím, těm producentům z Hollywoodu trošku zamotá hlava. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jak moc se nám zamotá hlava z počasí. To zatím vypadá celkem příznivě. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 19 stupňů Celsia. Nejvíc nám momentálně hlásí Morava, a to hlavně Ostravsko a Zlínsko, 20 stupňů Celsia. Naopak máme na Šumavě 17 stupňů Celsia. No a ta teplota už moc nikam neporoste, maximálně tak na 22, a po celé České republice čekáme, že bude polojasno. Takže tolik počasí, no a já už tě pozvu na další hoďku, kde si dáme písničky na přání, hudební víkend s letenskou partičkou. A taky mi můžeš posílat nominace do naší takové ankety 100 největších CZSK hitů všech dob.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pívu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho. Radio Spin.

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Rádio Spin jde s dabou.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garantování.

0: No a tentokrát budeme hrát podle Paulita, pokud se nepletu, a pustím vám takovou krásnou voiceovečku, kterou jsem tady nahrál.
1: Chtěl jsem písničku dát od Bobbyho, Lucie Bikárové a Tomáše Botla.
0: A jak se jmenuje písnička?
1: Ježiš, tak to nevím právě.
0: Já se nechci nikomu smát, tohle pouštím fakt jenom proto, jak krásné a upřímné tady tohleto bylo. A hlavně, jak to bylo strašně lidský tady tohleto. Dokonce tak lidský, že jsem si na tu písničku nespomněl ani já a nemohl jsem ji tady najít, ale vybrali jsme společně s Paulitem jinou, vybrali jsme Bango do Trip, taky od Bobbyho Blaze a na featu je Rytmus. No a komu jsme to poslali?
1: Poslím to pro Sofii, moji lásku, že ji moc miluje.
0: Krása. Přesně takhle to má být, já to říkám pořád. Pojďme si posílat lásku skrz rádio. No a když už ne lásku, na čísle 210 32 30 30 můžeš poslat třeba nominaci do 100 největších CZSK hitů všech dob, který tady sbíráme.

0: Hudební víkend na rádiu Spin je v plném proudu, proto nebudeme na nic čekat a dáme si tam Matna 213 z Gufrau na songu Potrava. Potrava, aha, potrvá jsem chtěl říct, ale potrava pro moje uši to je rozhodně taky. A další, Viktor Kal, to je týpek, u kterého furt nevím, jestli v těch Gufrau je nebo není. Každopádně tu od něj mám přichystaný track Víno, na kterým se podílel s Liferem, což je novej rider ze stáje Rychlých kluků. Celý tento víkend vlastně bude takovej na nový vlně. Přece jenom Gufrau tu máme teprve někdy od roku 2022, jestli počítám správně. Matta 213 možná tak o rok míň, nevím přesně. No ale těším se na hudební víkend třeba za 5, 6, 7 let, protože to si myslím, že už kluci budou úplně někde jinde.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli. Éteru Rádia Spin.

čau. Teďkon Mířil z Potrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

Nespojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Týpci a typka z Letný. Po celý víkend na Rádiu Spin. Sedím

Sten hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Sport.

0: vyhledá 100 největších hitů klasického hip-hopu a do nominace přidává další.
1: Pilně tu sbíráme nominace na 100 největších CZSK hitů na rádiu Spin a minulou hoďku jsme měli hned dvě nominace. První z nich tak byla Strapo a jeho song Daj peňáz. Yes sir, a hned druhá tak byla Moja reč a jejich Noční let. Letíme v rámci vesmíru, noc patří nám, s očami jak z kryštálu z přírody našich dám. Obě tyto nominace přišly od Filipa. Filipe, díky. A tuhle hoďku nám taky jedna přibyde. A sice nominace od Skafa, pokud se nepletu.
2: Čago, co takový chaos a speklika, to by tam taky neměla chybět.
1: No, ta by neměla. Znáte chaos a z, jak to říct slušně, dolních míst kliku? Yes. Tenhle legendární beat. Tuhletu legendární věc jsem objevil jako malej, když jsem se snažil hledat na YouTube tutoriál, jak můžu opravit urvanou kliku. A myslím si, že to místo mezi top stovkou si určitě zaslouží. Ale souhlasit se mnou samozřejmě nemusíš a můžeš mít svůj názor na to, jaký CZSK rap by měl být v topce. Takže pojď mi zavolat na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli voiceovku a pověs mi to.
0: 100 největších hitů klasického hiphopu. Už brzo. V éteru Rádia Spin.
1: Ještě rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak opatrnej buď na Rudný v Ostravě, tam proběhla nehoda a jedna je hlášena i o kousek dál na Porubě při sjezdu z ulice 17. listopadu na Rudnou. Bacha taky v Českých Budějcích na ulici Plzeňská, crash je hlášený i tam. Když se mrknu na dálnice, tak trochu se vleče D5 přímo u Plzně, ale nic extra, zdržení tak asi na 5 minut. Poskakuje Pražský okruh na 6. kilometru směr Ruzině, mi svítí nehoda a díky tomu si tam počkáš zhruba 10 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak tady je nehoda hlášená v Hnězdenský ulici, to je jazykom, v Hnězdenský ulici na sídlišti Bohnice.
0: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Přesně podle tebe.
1: A teď se jdeme podívat na další přání, který přišlo od Ládi.
2: Láďa, dobrý den. Já bych chtěl písničku od Dolara, od Prince. Rax se to jmenuje. A pošleme to mýmu synovi Láďovi a do Oráčova, do oddílu B6.
1: Já bych to celý vlastně, Láďo, tak trošku zobecnil, protože ty jsi Láďa a syn Láďa, to znamená, že bych to obecně poslal všem Láďům a budeme všichni naprosto spokojení. Dolar Prince a Rex, letí to jenom k vám.
3: Čavo,

0: It's a beautiful day. Máme tu sobotu 6. června a svátek má Norbert. Mimo to, tak dnešek patří taky jedný z nejstarších hraček světa a sice je to Mezinárodní den joja. A i když to možná vypadá, že jojo je takovej výmysl minulých let, nevím, třeba 90. tak jojo je ve skutečnosti mnohem starší. Historici totiž našli vyzobrazení podobné hračky už ve starověkém Řecku, to znamená, pokud počítám správně, mělo by to být víc než 2000 let zpátky, určitě asi jo. Moderní podobu ale potom proslavil jeden takový pán, jmenoval se Pedro Flores a ten ve 20. letech minulého století rozjel jojovou mánii ve Spojených státech. Mimochodem, to slovo jojo tak pochází z filipinštiny a v překladu znamená něco jako vrať se nebo vracející se, což je vlastně docela výstižné, pokud teda zrovna netrefíte spolužáka do čela, jako se mi to stávalo. No a jestli máte pocit, že to jojo, co to je, že to umí jezdit jenom nahoru a dolů, tak ne. Nejlepší hráči dnes zvládají úplně extrémní triky. Já jsem tady koukal na jedno nějaký mistrovství a ten borec z toho prostě složil Eiffelovku, vůbec to nechápu. A existují, jak už jsem právě řekl, tady ty mistrovství světa a profesionální joja za několik desítek tisíc korun. Co se dneska ještě nedozvíme? Co se určitě dozvíme, je počasí. Když se na to tak dívám, tak na většině území máme průměrnou teplotu zhruba 20 stupňů Celsia. Povětšinou máme oblačno až polojasno, ale spíš převládá to oblačno, který dneska tak nějak bude převládat vlastně celý den a teploty už nám nikam vejš nepůjdou. Takových příjemných, skoro jarních 22 stupňů Celsia. Spin Radio.
1: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu.

sportovních zón. Potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. K tomu koncert PSH a na závěr afterparty a jména jako Marené a TK27. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.

0: Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.

0: podle tebe.
1: Jdeme hrát další písničku na přání a tentokrát to bude podle Michala, který se mi dovolal chvíli zpátky.
2: Bad Bunny Monaco. Ale tobě a mě do auta a mý manželce s dcerkou, že se na něm moc těším.
1: Banger, pošleme tam Bad Bunnyho Monaco. Mega cením tenhle ten výběr, protože Bad Bunny je člověk, o kterým, jakoby věděl jsem o něm, ale do té doby, než nevyhrál tu cenu, tak jsem si říkal, no jako nevím, co na něm mám vidět, a tak jako postupně se k němu proposlouchávám a zrovna tenhle ten track Monaco, tak jsem si v poslední době fakt oblíbil, takže děkuji ti za něj, posílám to jak tobě, tak dcerce a manželce a vyřizujeme si teda poslouchají, že táta už jede!

0: Talk. Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako je celkem taková jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
1: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
0: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě na Hoře Křížů. Je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spin Talku představit Red Z. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Spin. Víkend hudební na rádiu Spin posloucháš stále, mladý padavane. Sobotu 6. června máme letenskou partičku před sebou taky. Od Majku vás nezdraví mistr Joda, ale Krištof a jdem se mrknout, co si dáme za další dva songy od kluků a holky. Jako první song, který proletěl český sociální sítě, minimálně teda na TikToku byl hodně velký, pokud vím, to není nic jiného než song Jak robot. Gufrau, Viktor Kál a Simi Livin' Life navázali tímhle trackem na jejich úspěšný hit Navždycky blázen a musím říct, že jsem se k tomu už trošku proposlouchal. Pořád to úplně není věc, která by mnou nějak rezonovala na maximum, ale už aspoň upřímně nepřeskakuju si jeho část. Další track budou Gufrau a Mary April, Nezvládám, tam miluju ten refrén, tady prostě Marie má krásný hlas a hází to strašně letní vibe, tak doufám, že ho v tobě tenhle track probudí taky, i když je venku takhle pod mráčkem. Jdem si to dát.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti svedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia Spin.

0: nominace.
1: Pojďme si za dnešek připomenout, jaký nominace jsme přihodili do naší stovky největších CZSK hitů všech dob. Tak úplně první, kdo se sem dovolal, tak byl Michal, no a ten, pokud se nepletu, tak nominoval Divoký západ v rytmu THC.
2: Když THC v krvi koluje, nastupuje halucinace, mozek nechce do práce, vibrace.
1: Naprosto tomu rozumím, prostě vibovica, jak má být. Potom nám tady teda ještě Filip přihodil, myslím, že to byl Filip, doufám, že jo, přihodil Strapa, daj peňáz.
3: Chce vidět potoky eur, jak teču okolo mňa, ale len preto, aby repu bolo o mnoho viac, aby si mohl vidět.
1: Je to tak, taky normálně validní věc. A jako další, tak Filip přihodil Moja reč, Noční let.
4: Letíme v rámši vesmíru, noc patrí nám, s očami jak z kryštálu, z prírody našich dám.
1: No a když pominu svoji nominaci MC-ho Geje, tak tu máme ještě Chaos a jejich kliku, s tím přišel Skaf, pokud se nepletu. No jo. Ten beat.
5: Jednou takhle večer zahýbáš, by jsem se vrátil.
1: Omlouvám se, už bych si tady vajboval na to, ale to nemůžeme. Každopádně Banger, já doufám, že budete nominovat dál, protože výsledky se blíží a rozhoduje třeba i počet nominací jednotlivých tracků.

Ještě rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený hlavně na Ostravsku, jak tak vidím. Přesněji v ulici Hraniční v Orlové, opatrnej buď v Ostravě na Porubě, tam proběhla nehoda při sjezdu z ulice 17. listopadu na Rudnou, ve Frýdku Místku na ulici Frýdlanská, no a kdybych šel kousek dál, tak třeba i v Brně na starý dálnici u Žebětína. Posunu se na dálnice, D8 za Veltrusy je celkem zasekaná, dohromady to vypadá na celkový zdržení asi 15 až 20 minut. Poskakuje taky Pražský okruh na 6. kilometru směr Ruzyně, mi svítí nehoda a díky tomu si tam počkáš asi 8 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak tady mi svítí jenom Bělohorská, tam si počkáš 4-5 minutek. Automotospin.

Spineři, já tady mám poslední přání dnešního dne, který poputuje za klukama, který jsem úspěšně napomněl jméno a dokonce nemůžu najít ani voiceovku, lomeno hlasovku, kterou jsem se tady nahrál. Co se dá dělat, chlapi? Já vím, že vás zdravím. Já vím, že vy to víte, že já jsem prostě Pako a zapomínám, takže Hardriko a Brick na Brick poletí jak k vám, tak ke kámošům. A to je asi všechno, co bych tomu tak nějak chtěl říct. Zuzko, chceš tomu něco říct? A ty k tomu nic neřekneš, že? Ty nemáš mikrofon, věty. Tak to je problém, nevadí. Užívejte Hardrika a Brick na Brick.

0: Katko.
1: Čau.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Máš se?
1: Mám se dobře.
0: Kecáš.
1: Tak nemám,
0: Kdybyste ji viděli, jak lže, ona se mi tady hroutí v tom studiu úplně ze všeho a teď najednou, mám se dobře. Tě musím naprášit. To je škoda, že tu nemáme kameru, že tě nevidí, jak tady pláčeš celou dobu. Ne, Zuzko, co se stalo, pověs mi to, to můžeš.
1: Ne, tak já nejsem moc technicky zdatný typ a prostě nějak jsem tady teďka nepochopila nějaké věci. Řekni to ty.
0: Ne, abych vás uvedl do kontextu, spinneři, nestalo se nic tak hroznýho, jo, akorát, že tady trošku najíždíme nový systém a Zuzka není dobře, není moc technický typ. Já teda jsem, ale já sám s tím mám problém a taky jsem se z toho hroutil, takže děkujeme, ale bude to super, už jsme na to všechno došli. A myslím, že Zuzko, neplač, to bude, víš co, já ti řeknu počasí schválně, no, za to.
1: Jo.
0: Dívej, Zuzanko, počasí. Průměrná teplota po celé České republice je zhruba 22 stupňů Celsia. Víš, už to bohužel nepůjde dneska, jo? Bude
1: to
0: tak kolem 22 až 23 stupňů, takže takový krásný jarní počasí a místy budou i slabý přeháníky. Ale Zuzko, nezapomínej, že za každým mráčkem, když se vyprší, tak je co?
1: Sluníčko.
0: Spinneři, slyšíme se zítra, čau.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
5: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refu, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Sose. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Rádio Spin je jediný rádio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 6. června, něco málo po 2. hodině. No a já tu s tebou budu dneska až do 7. a čeká nás toho opravdu hodně. Svátek mají Norbertové, takže všem Norbertům přeju krásný den. No a co nás teda čeká ještě jednou? Bude tu hudební víkend z Gufrau, což bude velká pecka a taky tu budu potřebovat vaše kóly a hlasovky, protože Rádio Spin hledá 100 největších hitů české a slovenské rapové scény. A o těch největších hitech rozhodujete právě vy, tak si volejte. A volejte si taky o tracky na přání na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávejte hlasovku, stejně jako to udělal Krištof.
1: Ano, takže ahoj lidi, já se jmenuji Krištof a chtěl bych zahrát Špatný vliv podzim.
0: OK, Krištofe, dávám tam Špatný vliv podzim.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme hudební víkend a tentokrát Gufrau. A jdeme rovnou na to, jako první tu mám track An zwei, drei, 1, 2, 3. Je to track, který má za mě neuvěřitelný drive, máme tady na featu Mat 2, 1, 3. Má ten track velkou energii a jakože fakt se hodí do nočního klubu uprostřed léta. Jako druhý si poslechneš track Ještě ke mně přijdeš, tady máme Mat 213 a Rohonyho. Je to pomalejší track oproti tomu prvnímu a pomalejší track většinou znamená, že to bude track o lásce a není tomu jinak ani u tracku Ještě ke mně přijdeš, tak si ho užijte tady na Radio Spin.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia.

teď mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: spojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Tipsy a tipka z letní.
1: Po celý víkend na Rádiu Spin. Yes.

Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru rádi.

0: Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a jak jsem říkala na začátku hodiny, tak Radio Spin hledá 100 největších hitů české, slovenské scény a o těch hitech rozhodujete právě vy. Tím, že zavoláte nebo nahrajete hlasovku se songem, který podle vás patří mezi 100 nejlepších a největších hitů. No a mě už se tady ozval Krištof.
1: Takže bych si přál nominovat Špatný vliv Styk, protože je to strašně dobrý song.
0: Track Vstyk od Špatný vliv je rozhodně nominovaný a pokud i ty chceš nominovat svůj track, tak mi nahraj hlasovku nebo brnkni na číslo 210 32 30 30. Dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
2: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Radia Spin.
0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na 0. dálnici na 6. kilometru ve směru na Ruzněny na D7. Máme nehodu a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak dávej pozor. Regiony jsou potom čisté, co se týče Prahy, tak jižní spojka za sjezdem z ulice Chodovská na Barandák, tak tam máme nehodu, no a zůstaneme na jižní spojce na sjezdu na ulici Průmyslovou ve směru Barandák, taky tam máme nehodu a je tam ta jižní spojka je hodně zasekaná. Jinak co se týče centra, tak to je docela průjezdný, to na mě svítí zeleně. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Radio Spin s tebou Zuzka.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě je s tebou Mike, slyšíme se?
2: Jo, ahoj, čau.
1: Ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, bude to určitě pro tebe, abys měla lepší den. Děkuji. Pro všechny, co poslouchaj, a poprosil bych tě Bobbyho Blaze a Michailova San Andreas.
1: Děkuju, dávám to tam a ty měj taky krásný den. Čau.
2: Díky, ahoj.
0: Potkat

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a Instagram přišel s velkou novinkou. A bude se vám to podle mě líbit. Odteď si můžeš přeplatit premiérovou verzi plus Instagramu za 90 Kč měsíčně, což jako není tak hrozné, ale já upřímně bych za to ty prachy nedala. No a jedna z funkcí, který můžeš využít, je třeba anonymní sledování stories. Takže pokud nechceš, aby tvůj crush přišel na to, že ho stalkuješ každý den, tak být tebou tuhle funkci využiju. Taky uvidíš, kolikrát si zase tvoje stories někdo přehrál, tudíž jednoduše přijdeš na to, jestli na tebe má někdo crush. No, upřímně, jestli to takto půjde dál, tak se z Instagramu stane novej Tinder nebo detektivní hra. Co se týče počasí, tak máme 23 stupňů, je polojasno, dneska už nás více stupňů nečeká, dokonce ani žádný déšť, takže krása střídá nádheru a to je vše z počasí. Dáváš Rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio Spin jde s DABou. Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Nejvíc nevybípaný československý scény v republice. To je československý speciál s hvězdičkou. Dneska od 10 večer na Rádiu Spin.
0: Je 14.57 a ty posloucháš Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Bea, slyšíme se?
2: Ano.
1: Čau Beo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já bych ráda Scénu od Eminema. To bude vlastně pro mě, protože my jedeme v autě, asi trošku zkrátit cestu.
1: Tak jo, tak já ti to tam dávám, užij si track. Čau.
2: Děkuji moc.

0: Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady další hudební víkend letenských týpků a typky, letenský typky. A jdeme na to, jako první se podíváme na Gufrau, tady máme track na Vždycky blázen, myslím si, že o tom moc nemusím říkat, prostě jednu dobu nejvíc hraný track tady na Radio Spin a nejenom na Radio Spin, snad v každém storíčku na Instagramu, co jsem viděla, a já se tomu nedivím, protože neznám člověka, který by tento track neznal, stal se opravdu hitem a to je jako, co říct, klobouk dolů. Jako druhý si dáme Mat 213 Lifer, track 50, a tento track je taková malinko pubertální zpověď zamilovaného kluka a v něčem je to velmi cute. Tak jo, hudební víkend na Radio Spin právě teď.
0: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Radio Spin.

Dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Typci a typka z letní. Po celý víkend na Rádiu Spin.

Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia

FM hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace. Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Rádio Spin.

0: Spin na majku je s tebou Zuzka, no a Radio Spin hledá 100 největších hitů české slovenské scény a o těch hitech rozhodujete právě vy, což je úplně skvělý. Stačí jenom zavolat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrát hlasovku, kde řeknete song, který si podle vás zaslouží nominaci. No a mně se ozval René.
1: Takže čau, tady René a já bych se dneska chtěl nominovat track Chaos Vodopády.
0: Ok, Chaos Vodopády, sama bych ho taky nominovala, mám ráda tenhle track. Takže zapisuj do nominace a zavolej si taky o to, jaký song má být nominovaný a třeba to tvůj song právě vyhraje.
2: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
0: Doprava, rychlá doprava na Rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnici, na nulté dálnici. Na 6. kilometru ve směru na Ruzině na D7 máme nehodu, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Potom na D4 mezi 18. a 21. kilometru ve směru na Strakonice máme nehodu osobáku, tak tam dávej pozor. Regiony jsou čisté, co se týče Prahy, tak v ulici Šímova je nehoda motorky a auta. Potom na jižní spojce za sjezdem z ulice Chodovská ve směru na Barandák je nehoda, no a potom na jižní spojce za sjezdem z ulice Průmyslová směr Barandák.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady pro vás mám přichystanou hlasovku od Daniely.
1: Ahojky, já bych chtěla nechat nahrát písničku od Harlika. Od Harlika, Narko, bylo by to pro Julíka, pro Bala, pro Míru a bylo by to do Horního Spaskova.
0: OK, dávám tam Narcos od Hardrika.
2: Yeah.

0: Represent mix.
1: Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no i tento týden Maty vyrazil v převleku Spin komisaře do ulic, aby zjistil, jestli reálně posloucháš Radio Spin, nebo to jen říkáš. Vyrazil po D8 směrem na Ústí, ale až tam nedojel, dorazil do malého městečka Štětí a to, jak dopadlo setkání s Tomášem, si můžeme poslechnout právě teď.
2: Čau Vicky, tady Spin komisař Rep, je to přesně tak, už jsem tady ve Štětí na místě a se mnou už je tady u drátu Tomáš.
3: Ahoj, čau, zdravím, byl jsem parádně překvapený, protože nikdy jsem nic nevyhrál, nikdy v žádných soutěži, takže tohle je moje taková prostě premiéra.
4: Jaký je tvůj příběh s naším rádiem?
3: No, začalo to vlastně před pár lety, kdy jsem jezdil s jedním kamarádem na obědy, který vlastně v autě vůbec nic jiného než Spin neposlouchá. A pak v práci moje kolegyně, která je obrovská faninka, a já jsem začal Spin poslouchat taky v autě, že jedu Spin v autě a prostě paráda, no.
2: Tak kde jsou předaný, samozřejmě merch taky, takže krása, všechno se splnilo a já jsem ready pomalu vyrazit zpátky domů.
1: Ano, tak jak jste slyšeli, tak všecko proběhlo úplně krásně. Jsem ráda, že Tomáš vyhrál, když se mu to nikdy nepodařilo, protože věřím, že to je hezký pocit. No a Maty bude brázdit republikou i příští úterý. A jestli chceš, aby se zastavil u tebe, tak se musíš přihlásit na program @radiospin.cz a příště může Maty i s Tigry právě navštívit tebe. A to chceš. No a my se společně podíváme na počasí, máme 23 stupňů, je polojasno a dneska už více stupňů nás nečeká, dokonce ani žádný déšť, takže počasí krásné. Dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.
0: Spin Radio.
5: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční

0: Jsme Radio Spin.
1: Tohle léto přichází něco úplně nového. První ročník festivalu Elbow, den plný hudby, energie a lidí, co chtějí zažít víc než jen obyčejný koncert. Dorazí Kontrafa, Refuse, Jarda Oláh, Maniak, Koky a Source. Elbow Fest startuje už 13. června. Mediálním partnerem je Radio Spin.

0: Čau, tady Anky a posloucháš Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Čavu.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já jsem tady měla volající a právě si pustíme je ze záznamu.
2: Čau Rádio Spin. Potřebovali jsme zahrát písničku pro všechny XXX, ať jsou Dex. A zahraj nám Ektora, nevím co.
3: To jsou tak zpírané.
2: Jakýho Ektora?
3: Nevím co, ne?
2: Dělej na tý.
3: Bude zpívá, nevím co.
2: Jakýho starého pořádného vybombeného Ektora, který prostě...
4: A tam pustí dřív možná od Ektora.
2: Je to tak. Děkujeme ti, Radio Spin, posloucháme tě krásně na zahrádce.
1: Tady tenhle ten track od Ektora tam nemám, ale dávám tam Ektora Nohy v pěst.

0: Spin Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refrén, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže je ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě, na Hoře Křížů, je to taký poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Svoji nejnovější desku přijde dneska v 7 večer do Spin Talku představit Red Z. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Hudební víkend, další dva tracky, jako první si dáme Shy Lie Lie od Gufrau, což je můj velmi oblíbený track, na Spotify mi hraje hodně často. Je prostě takový chytlavý, že by se člověk prostě hnedka zatančil při nějakým letním krásným večeru. Mám ho fakt ráda, je povedený. Jako druhý si poslechneš track Letna od Rohonyho, tak to je samozřejmě velká klasika, že jo? Kdo by tento track neznal, je plný vlastenectví a velmi, velmi dobré energie. A já, moje takové malé tajemství, já ho třeba poslouchám při běhu, protože má takový dobrý tempo. Tak jo, hudební víkend na rádiu spím právě teď.
1: Tipci a tipka z Letny. Novej sound, který ti svedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia spím.
2: Tohle písničku jsem pouštěl.

0: Mám nějaký telesen, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Dvojitá dávka alternativy, která se stala mainstreamem. Týpci a typka z Letný. Po celý víkend na Rádiu Spin.

Rádio Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru Rádia

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No, jak jsi slyšel, tak Radio Spin hledá 100 největších hitů české a slovenské scény a o těch hitech rozhodujete právě vy, což je úplně skvělý. Stačí jenom zavolat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrát hlasovku, kde řeknete song, který si podle vás zaslouží nominaci. No a mě před chvílí zavolala Marika se svým tipem.
1: Ahoj, tady Marika, prosím písničku Hector, Dilema nominaci.
0: Já si myslím, že tenhle track se určitě nominaci zaslouží. Ano, pokud chceš taky nominovat svůj oblíbený song, tak volej nebo nahrávej hlasovku. Je to jenom a jenom ve tvých rukách. Radio Spin s tebou, Zuzka.
2: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Radia Spin.
0: Rychlá doprava na Radio Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na 0. dálnici na 6. kilometru ve směru na Ruzyni na D7 máme nehodu, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D4 mezi 18. a 21. kilometrem ve směru na Strakonice je nehoda osobáku. No a na D10 mezi 27. a 29. kilometrem ve směru na Turnov je taky nehoda osobáku. A na místě je policie, tak si tam dávej pozor. Regiony jsou čisté, no co se týče Prahy, tak v ulici Šímo je nehoda motorky a auta, jinak je Praha čistá a centrum je taky průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
3: Pusám něco jinýho, prosím, Spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. It's okay.

0: den na Majku je s tebou Zuzko a teď tady mám pro vás něco hodně peprného. Našla jsem totiž nějaký žebříček top 20 zemí, ve kterých jsou nejvíc hot muži. Berte to prosím hodně s nadsázkou, jo? Mě jenom prostě zajímalo, jestli se v tomhletom žebříčku Česko dostalo mezi top 20 a... ne. Bohužel, ale nám to nevadí. Stejně vám řeknu, jak to dopadlo. Aspoň si řekneme první tři místa. První se umístilo Španělsko, což já musím teda souhlasit. Druhé je Švédsko, to je zajímavý, protože to je úplně něco jiného než Španělsko, ale taky fajn. Na třetí se umístila Itálie, což taky souhlasím. Prostě italský týpek, který pije espresso někde na nějaké terase uprostřed Říma. No... stejně si myslím, že se vším souhlasím, protože to je prostě něco exotického a určitě nejsem jediná, tak kdo to tak vnímá, co? Určitě ne, že ne. Inu, slovenští a čeští muži se do top 20 nedostali a já protestuju a budu protestovat. Tak. My se spolu podíváme na počasí, máme 23 stupňů, polojasno. Dneska už nás více stupňů nečeká, po západu sluníčka, což bude kolem 9:30. Nám ta teplota klesne na 15 stupňů a nečeká nás žádný déšť, což je úplně krásné a pozitivní. Dáváš Radio Spin s tebou Zuzka. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: What's up, man? Run DMC, man. We ready to rock the house.
1: Run DMC, Deska? No. Run DMC. I don't want Run DMC. You don't know Run DMC. No.
2: Here we go. It's tricky to rock, all right. You rock, all right. This night, I'm kind of tricky.
3: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
4: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Marcel, slyšíme se?
5: Ano, slyšíme.
4: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
5: Ještě jednou.
4: Co tam dáme, pro koho to bude?
5: Bude to pro Michala Baďuru. A dáme tam Elboy.
4: Ano.
5: Poslední slunce.
4: OK, dávám to tam a užijte si track, čau.
5: Děkujeme, na své.

0: zjistit hodně věcí a někdy nás to štve, ale nemůžeme si prostě pomoct. Tak jo, hudební víkend na rádiu Spin právě teď.
1: Tipci a tipka z Letný. Novej sound, který ti zvedne náladu. Po celou sobotu a neděli Eteru Rádia Spin.

0: čau. Teďkon Míře spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale
1: uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

Spin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Máš tip na song, který by tam neměl chybět? Volej právě teď 210 32 30 30 nebo pošli voiceovku přes mobilní apku. Máš to v rukou. 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Už brzo. V éteru rádia.

0: Aerospin hledá 100 největších hitů CZSK scény všech dob. Nominace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a my tady máme naši rubriku nominací 100 největších hitů československé scény a o těch hitech rozhodujete právě vy, což je za mě úplnej banger, stačí prostě jenom zavolat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrát hlasovku, kde řeknete song, který si podle vás zaslouží nominaci a o jednu nominaci se dneska postaral i Vojtáno.
2: Čau, tady Vojtáno, já bych dal do nominace song Boreček. A za mě to je top song, starý old school a určitě bych ho to nechal nominovat.
1: Hele, já jsem ten track neznala a pustila jsem si ho a myslím si, že si zaslouží být nominovaný. Já ho teda nominuju a pokud chceš taky nominovat svůj oblíbený song, tak volej, nahrávej hlasovku, je to ve tvých rukách.
0: 100 největších hitů klasického hip-hopu. Už brzo v éteru Rádia Spin.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice, pojďme se mrknout na dálnice, na 0. dálnice na 6. kilometru ve směru na Ruzini. Máme nehodu, je tam neprojezdný pravý jízdní pruh, potom na D4 mezi 18. a 22. kilometrem ve směru na Strakonice je nehoda osobáku, no a na D10 mezi 27. a 29. kilometrem ve směru na Turnově nehoda osobáku. Regiony jsou čisté a v Praze v ulici Šímové je nehoda motorky a auta, jinak je centrum pruhu. Průjezdné. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Váš rádio Spin na majku je s tebou Zuzka na drátě, je s tebou další Spinner, slyšíme se.
1: Slyšíme se, zdravím, Spinner. Zdravím.
0: Co tam dáme, pro koho to bude?
1: Tak tady Paulito zdravím, bylo by to pro Katyho, pro neboli Katonoji, od Bobbyho San Andreas, ať mu to tam uteče a těšíme se na tebe venku, kámo, jak to spolu zase rozjedeme.
0: Ok, tak dávám to tam a užijte si track.
1: Díky, čau.
0: Čau.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a já vás možná teďka malinko vyděsím, protože jsem nedávno našla takový článek o hygieně a o bakteriích, co máme v domácnostech. Já opravdu vám možná teďka způsobím trauma, jo? To, že máme svůj kartáček měnit každý 3 měsíce, není tak hrozný. Za to kuchyňskou houbičku bychom měli vyměnit každý den. Ano, slyšíte správně, každý den. Já ale opravdu nemám peníze na to kupovat každý týden nový houbičky. To je úplně jako crazy, ne? Měnit by se měly třeba i sprchové závěsy, a to po půl roce. Utěrky na nádobí každé 2 dny a svoje spodní prádlo, a to je jakoby velký bangro, jo? Svoje spodní prádlo byste po půl roce měli vyhodit, jako všechno, a koupit si nové, aby to bylo jako by hygienické. Pánve by se měly měnit každé 3 roky a tak dále. Já raději nebudu pokračovat. Za prvé jsem vás varovala a za druhé si všichni sáhneme hluboko do svědomí, protože já určitě minimálně jeden z těch bodů rozhodně nedodržuju. Co se týče počasí, máme kolem 22 stupňů, je polojasno, dneska už více stupňů nebude, večer nám teplota klesne na 18 až 20 stupňů a nečeká nás žádný déšť ani dneska, ani zítra. Zítra čekají podobné počasí jako dneska. Dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Pavel, slyšíme se?
2: Zdravím, zdravím.
1: Pavle, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Tak bylo by to Rico Narcos a je to pro našeho Fat Joe'a Katonu a pro všechny kluky, co za to stojí a ani to tam uteče.
1: OK, dávám to tam, užijte si track, čau.
2: Čau, čau.

0: Radio Spin, s tebou Zuzka, my tady máme hudební víkend letenských týpků a jedné týpky a jdeme rovnou na to. Jako první si dáme Gufrau, Viktor Kal, Simi Livin' Life, track Jak robot, což je takový rychlejší, energický track opět o lásce, o tom, že když jsme zamilovaní, tak uděláme pro toho druhého úplně všechno. Jako druhý si poslechneš track od Gufrau a Marie April, což je velká novinka, jmenuje se to track, ten track se jmenuje Nezvládám. A Marie April, ta má velmi chytlavý refren, který prostě si zapamatuješ, i když vlastně ten track slyšíš občas v rádiu, takže si ho pojďme dát na dobrou náladu tady na Rádiu Spin.
1: Tipci a tipka z letní. Novej sound, který ti svedne náladu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Rádio Spin hledá 100 největších hitů české a slovenské scény. A o těch hitech rozhodujete právě vy, což je za mě velký banger. Stačí jenom zavolat na číslo 210 32 30 30 nebo nahrát hlasovku, kde řeknete song, který si podle vás zaslouží nominaci. A o jednu nominaci se postaral i Michal.
1: Michal a bude to PTK na zadním sedadle.
0: PTK na zadním sedadle si rozhodně nominaci zaslouží a pokud chceš taky nominovat svůj oblíbený song, tak volej nebo nahrávej hlasovku. Je to jenom a jenom ve tvých rukách. Rádio Spin s tebou, Zuzka.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D10 mezi 27. a 29. kilometrem ve směru na Turnov je nehoda osobáku a je tam policie a určitě se tam zdrží, že regiony jsou potom čisté, co se týče Prahy. V ulici Šímová je nehoda motorky a auta, no a v ulici Bělohorská je čerstvá nehoda 3 aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh, jinak je centrum průjezdné. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky Dáváš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tady mám poslední přání z apky a je od Sofie.
1: Ahoj, tady Sofie, přála bych si nějaký track od Bena Kristova.
0: Dala si mi volnou ruku a já jsem vybrala ten vibe od Bena Kristova. Tak jo, užijeme si track.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Máme 6. června 18.50 za malou chvíli. To znamená konec mého vysílání. Dneska jsme tady spolu měli krásných 5 hodin. Probrali jsme spoustu zajímavých věcí. Probrali jsme hudební víkend a taky jste posílali nominace do našich hitů české a slovenské rapové scény. Tak jo, ode mě už je to dneska všechno. Já se na vás těším zítra a už zítra normálně od 1 do 4 a předtím se ale ještě podíváme na Počásko.

0: To je ode mě už opravdu všecko, já jsem si dnešní vysílání moc užila a jak říkám, těším se na vás zítra od 1 do 4 a zítra už tady bude i Krištof, i Maty.
1: Fin Radio.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník

0: Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
1: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: Talk.
1: Když jsem se ptal jako fanoušků, jako co je nejvíc baví, tak říkali, že to je Angels on Earth, taková právě melancholická rocková balada. Mm-hmm. A ona je jako je celkem taková, jako že chytlavá, je tam takový melodický refren, takže to chápu. A jinak pro mě, já mám teďka radši ty tvrdší věci, takže ta první Ultimate Grave vlastně s Chetou, no asi.
2: Co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
1: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě na Hoře Křížů, je to taky poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně i v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý. Aspoň teda u nás mám to výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin jenom o rapu. Dneska přijal pozvání Red Z. Ten nedávno vydal novou desku. Nejen o ní bude aktuální díl Spin Talku. Počase vítej na Spinu, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Tak, zeptám se tě úplně stejně jako ty mě před chviličkou na chodbě, jak se máš?
1: Ale mám se fajn, pořád řeším promo okolo desky, pořád točíme klipy. Už jsme začali asi 4-5 klipů.
2: To je hodně, to je hodně.
1: Je to dost.
2: Na dnešní dobu.
1: Je, jako já si právě říkám, že sice v dnešní době už jako to nefunguje asi tak, jak dřív ty klipy, ale říkám si, že vždycky tomu songu dám jako prostě větší váhu, když má i vizuál, no.
2: Navíc ještě asi i tím, jak jsi vyhledávaný široko daleko po světě, tak vlastně možná se to vyplatí se prezentovat i tím klipem, ne? Je to jeden z mála vlastně marketingových nástrojů, který můžeš asi použít teď.
1: Já si myslím, že ta vizuální stránka jako je důležitá, no.
2: Obzvlášť u tebe vlastně. Co se změnilo jinak, kromě desky, než si začneme povídat hlavně o desce?
1: Co se změnilo? Hele, nevím, asi je to u mě pořád stejný, pořád jsem ve studiu a dělám hudbu, jezdím koncerty, takže
2: Nic nového
1: asi, prostě nová deska, no.
2: Ok. Jak dlouho jsi teda přemýšlel nad tím, že bude nová deska? Jak dlouho to trvalo, než jsi začal nahrávat?
1: Já jsem tuhle desku měl vlastně udělanou celkem rychle, mě tak nějak jako políbila muza na konci minulého roku. A v průběhu nějakých 3 měsíců jsem vlastně to album jakoby od začátku do konce udělal. Takže jako vyšlo zápětí na to, no, vlastně v březnu.
2: Co spustilo ten proces realizace té desky?
1: No, tak já začnu tak, že prostě dělám instrumentál, že? A jakoby to téma prostě a ty nápady a ta lirika prostě mě napadne tak jako až sama od sebe.
2: Ok, takže nejdřív začneš tvořit beat a následně
1: a ten mě vlastně tak jako uvede do toho, o čem to bude a víš?
2: Ty seš hodně drsnej, seš takovej hodně jako ostrej, byť pak ten projev vypadá, že tady naproti mě sedí úplně někdo jiný, než ten, který je na desce. Tak mi řekni vlastně, jaký emoce a jaký prožitky ses rozhodl, že vpíšeš do týhletý desky? Co ta deska vlastně má říct?
1: Takhle, jsou tam vlastně jako nějaký dvě polohy, že já tak jako vstřídám jinak nějaký ten tvrdý rap a pak jako ty melancholický rockový songy. Takže takhle, jako každý člověk mám nějaký jako frustrace, že? Takže se v těch nasraných songách se z toho vypíšu a
2: stačí ti to?
1: Hele, tak jako určitě se, já si dám i normálně samozřejmě, že? Ale no, tak jako stačí ti to, aspoň nějakým způsobem to ventiluju, že?
2: A víš, co mě teda zajímalo, to je docela dobrý téma, jo? Tak samozřejmě mohl bys chodit na terapie, ale možná to nepotřebuješ chodit na terapie, protože jedna fáze vlastně je vepsat se z těch věcí, které tě štvou vlastně na tu desku, a druhá je, že ty to pak vlastně prožiješ ještě několikrát na těch koncertech, ne? Má to pak ten terapeutický účinek i na tom koncertě, když vlastně ten text, který jsi zpracoval a který něco ventiloval, pak předvedeš naživo?
1: Asi nad tím takhle už jako nepřemýšlím. Spíš na stage se soustředím, aby to znělo dobře, abych jako zpíval čistě a aby to lidi bavilo, no, takže...
2: OK, takže tam, tam už se nestane, že bys nějakou frázi prostě prožil ještě jednou.
1: Asi ne, asi
2: okay,
1: ne.
2: OK, dobře, dobře. Tak jo, jak jsi přemýšlel nad hostama vlastně tentokrát, protože na desce se objevil mimo jiné třeba Gleb a taky Vypsaná Fixa, což je zajímavý kombo.
1: To bylo na minulý desce.
2: To bylo na minulý desce?
1: Yes.
2: OK, tak teda doufám, že zbytek otázek už půjde k nový desce.
1: No, na téhle desce jsou právě že Američani jenom.
2: OK, dobře.
1: Já jsem tam na ty minulý, na téhle jsou jenom Američani, je tam Četa, Eliozy, musím vzpomenout, Četa, Eliozy, to vlastně snad asi teďka nespomenu, ale jsou tam teďka jenom jakoby ze zahraničí, no.
2: OK, proč jenom zahraniční hosti teda?
1: Chtěl jsem udělat vyloženě prostě zahraniční desku a tak jako já vždycky, když dělám ten beat nebo instrumentál, tak a narepuju tam vlastně tu svoji část, tak jako mě tak jako samo přijde, jako kdo by se tam hodil a... Mm-hmm. Teďka to prostě byli Amici, no.
2: OK, dobře, dobře. Tebe poslouchají hodně, co jsem četl, v Americe a v Rusku. Mm. Stane se, že budeš mít nějaký Rusáka někdy na tracku? Nebo už jsem možná...
1: Ale je to dost možný. V Rusku právě jako tvrdý rap nebo jako undergroundový rap jako taky jede hodně. Takže jako jsem otevřený tomu udělat i jako... s ruským interpretem.
2: Takže zasadilo to teďka prostě takový jako nápad do hlavy, že to možná jednou
1: ne, bude. My jsme to vlastně dokonce měli i rozjednaný i na tuhle desku, nakonec to nedopadlo. Je takový artist, jmenuje se True47 a mě jako celkem baví jako jeho zvuk a takže jako je možný, že to ještě s ním dopadne, no.
2: Tak to by bylo zajímavé, minimálně tohleto kombo slyšet v tvém podání. Co jsi na tom albu vlastně vyzkoušel úplně nově?
1: Spíš jsem na tomhle albu, než k tomu metalu, asi inklinoval k tomu rapu, protože právě to ty osobné kromence, který jsi zmínil předtím, to, tak bylo hodně jako rockový, hodně kytarový a teďka jsem prostě poslouchal víc rap a tak jsem dělal modernější rap, no třeba ta skladba Ultimate Grave, vlastně první na tom albu je ještě takový styl, který jsem úplně nedělal, takovej jako hodně současný jako zvuk, no.
2: To znamená, že když tvoříš, tak vlastně hodně tě ovlivňuje ta muzika, kterou v tu chvíli jakoby posloucháš?
1: Určitě, já si myslím, že to tak má většina.
2: Nemá.
1: Artist asi.
2: Nemá.
1: Myslíš, že ne?
2: Hele, hodně lidí, kteří sem jako vždycky přijdou, tak řeknou, že vlastně ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou, že začnou tvořit novou muziku, takže vlastně chtějí absolutní jako klid. Mm-hmm. Někdo tvrdí, že hodně poslouchá a tak jako nasosává prostě nějaký

0: Si, takže je ta první Ultimate Grave vlastně s chatou, no asi.
1: Potřebuješ toho za sebe hodně dostat, ne. Takže máš radši tvrdší věci, ok, dobře. Který z těch singlů, až jednou prostě uplyne nějaká doba a na tu desku sedne prach, což ještě bude trvat nějakou dobu, tak bude tu desku zpětně definovat? Jakože někde se řekne, jo, jasně.
0: No, asi možná ten Angels on Earth, pak tam mám ještě Werewolf, což je takový klasický boom bap, co podle mě jako fanoušci mají, ze kterým mě vlastně fanoušci mají spojenýho asi nejvíc, takový jako mystický boom bap, takže možná ten Werewolf, no.
1: Ok, když se na tu desku podíváš jako na komplet, tak mi řekni, co bych já jako posluchač, na co bych se tam měl nejvíc fokusovat, kromě toho teda, že jsou tam dvě části, jedna drsná, druhá melancholická, na co bych se měl fokusovat, abych to nepřehlíd, nepřeslech.
0: Já si myslím, že by si to měl poslechnout celý asi jenom, no, jako...
1: Já jsem poslouchal přiběhání.
0: Jo, a poslouchal si tuhle, nebo tu předtím?
1: Poslouchal jsem, jsi jedovatý, jsi zlej, máš na to právo prostě, když se ze sebe někdo udělá osla na začátku rozhovoru, tak je potřeba mu to zandat. Tuhle tu jsem poslouchal.
0: Jo?
1: Tuhle tu jsem poslouchal a neměl jsem upřímně asi ani tak jako pocit toho rozdělení na tu drsnou a melancholickou část. Jenom se mi u toho vlastně dobře běhalo.
0: Aha.
1: A to bych asi řekl, že tím bych to jako shrnul.
0: Tak. Dobře, tak jo.
1: Dobře, tak co cover? Jak jsi přemýšlel tentokrát nad coverem?
0: Ten cover jsme fotili vlastně v Litvě na Hoře Křížů, je to taky poutní místo. Já jsem to vlastně původně chtěl udělat jako nějak, aby to mělo tu stejnou atmosféru, ale trošku jinak, protože vlastně v té době, kdy jsme to fotili, tak bylo v Litvě asi nějakých minus 25 stupňů. Nakonec jsem ale nechtěl dělat jakoby kompromisy, tak jsme tam letěli prostě s fotografem a ještě s kamarádem a fotili jsme to vlastně tady v těch extrémních podmínkách. Ještě jsem měl jako vlastně tričko, mikinu a jako byla to největší zima, co jsem asi zažil, no, jako bylo to krutý.
1: Jako minus 25 je minus 25.
0: No.
1: Promítl se pak tenhle ten vizuál i do těch klipů, nebo nějakým způsobem propojuješ to jak vypadá vizuál desky s tím, jak vypadají pak následně klipy?
0: Já si myslím, že jako jsem tak chtěl spíš jako znázornit celý ten vibe té desky, no, nebo jako takový nějaký jako spirituální, nebo no.
1: Ty jsi říkal, že k pěti trkům si teďka v tuhle tu chvíli udělal klip, přibudou ještě nějaký další klipy a podle čeho vlastně se rozhoduješ, k čemu bude klip?
0: Tak rozhoduju se podle toho, jestli vlastně si to k tomu jednak dokážu představit vůbec, protože jsou i songy, ke kterým si vlastně ani ten vizuál moc představit nedokážu a nechci udělat jako něco jenom na sílu. A druhá, mě to musí prostě hodně bavit.
1: Okay. To znamená, že přemýšlení o tom, kdy k čemu bude klip, vzniká, až když ta deska je hotová, nebo už jakoby v průběhu, kdy vlastně tvoříš a říkáš si, tady to bude dobrý.
0: Já už to většinou vím, jako no. Už to dělám, no.
1: Když tvoříš, tak kolik procent těch tracků vlastně skončí v koši a co se s nima pak děje, jestli se k ním třeba někdy vracíš, nebo...
0: No, to...
1: A v jakou fázi se rozhodneš, že to skončí v koši?
0: To právě, když se mě někdo právě ptá, jestli nemám nějaký instrumentály, že by někdo chtěl ode mě moje instrumentály, tak právě vždycky říkám, že já, když vlastně už při té tvorbě, vlastně při té hudbě necítím, že by z toho mohl být jako song, tak to ani nedopracuju, že jako, že většinou dělám, když už je to hotový, tak je to většinou song, za kterým jako si stojím a který vlastně vydám. A pokud je to beat, který mě jako nedá nějaký impuls k tomu něco udělat, tak vlastně nemám ani jako potřebu to posílat někomu jinému. No,
1: jako, to znamená, že to skončí vlastně fakt jako někde úplně brzo v prvotní fázi, kdy se z toho ještě nic nestane.
0: Jo.
1: Dobře. Tak hrál jsi tu desku už někde celou naživo, nebo jakým způsobem přistupuješ vlastně k implementaci těch tracků z nový desky do svých show?
0: Tak my to většinou míváme, že zkusíme jít tam dát ze začátku co nejvíc a postupem času zjistíme, co lidi baví a co tam... Teďka vlastně, já už vlastně na turné, co jsme jeli v zimě, tak už jsem jako něco z toho týzoval vlastně. A teďka jakože jsme měli snad jako od toho alba stávku v Plzni a tam jsme hráli třeba pět věcí z toho a plánujeme vlastně křesty. Jeden je v Brně 17. června a druhý je vlastně o týden dřív v Praze, myslím, že 11.

0: června v Krasu.
1: Dobře, dobře. Jaký to je hrát před lidma svůj nový song vždycky? Je tam nějaká tréma, je tam nějaká prostě obava? Co se děje v tobě, když máš připravenou novou desku, jdeš před lidi? Je takhle, tam nějaký strach?
0: Asi ani úplně ne, já vzhledem k tomu, že to jako tu písničku slyším milionkrát, když ji zvučím, tak vlastně i ten text jako mám v paměti jako úplně jako stoprocentně, takže asi ani úplně ne, no.
1: Okay. A vypadávají ti pak texty nějakých starších věcí?
0: To jo, to se mi děje, no. Jo. Když lidi chtějí jako třeba přídavek něco z roku 2018-19, tak to mě vypadává hodně, no.
1: Jo. A máš nějaký speciální jako fígl? Třeba když jsem tady měl před lety Marpa, no. Tak Marpo vždycky říká, no tak mě když vypadne text, tak se otočím prostě zády k lidem a otočím se zpátky zase ve chvíli, kdy mi to naskočí.
0: Ale já mám, aspoň teda u nás mám tu výhodu, že je to v angličtině a ono je to takový, vlastně si to ani nikdo nevšimne, jako.
1: Okay, takže možná proto děláš muziku v angličtině. No a co ty cizinci? Ty si toho nevšimnou?
0: Zrovna, když jsme hráli v Anglii,
1: Tak si repoval česky.
0: Tak jsem repoval česky. To bylo dobrý. Jsem právě hrozně jako začal overthinkovat to, že nějaký ty starší vlastně songy, co mám, tak tam mám spoustu věd, jakoby, co nejsou gramaticky správně. A vzhledem k tomu, jak jsem hrál jako v té Anglii, kde prostě vyložení lidi jako mluví anglicky a slyší to vlastně tak, jak já si představuju, že někdo slyší český song, tak jsem právě přemýšlel nad tím, jestli oni jako tam ty chyby slyší nebo ne. A schválně jsem se jako ptal těch fanoušků a oni mi říkali, že jakoby, že je to vůbec ani nenapadlo, že jim vlastně přišlo, že to tam jakoby má být.
1: Ale já si myslím, že to je vlastně výhoda hudby, že vlastně člověk kolikrát prostě tu věc prostě přijme a vlastně ti ani nenapadne, že to může být jako blbě, že vlastně jdeš po tom beatu, jdeš po té náladě, jdeš po tom, jestli prostě z toho máš třeba husí kůži a jestli je tam chyba nebo není, tak jako nejsme prostě učitelky.
0: Jasně,
1: u té hudby vlastně furt sleduješ ještě něco jiného, než jenom to, jestli to je správně. Ale to je docela dobrý, že jsi to vyzkoušel minimálně na tom dotazu s těma Anglánama. Jsi nejúspěšnější český interpret poslouchaný v zahraničí, tak čím si to vysvětluješ? A už to trvá docela dlouhou dobu.
0: No, čím si to vysvětluju? Hele, jako asi dělám nějaký styl, který si prostě našla nějaký jako fanbase po celém světě a nějak se snažím to udržovat, no.
1: No protože hodně vlastně Čechů, kteří začnou dělat muziku v angličtině, tak vlastně moc jako neobstojí. Tak myslíš si, že to je ten žánr, ten jakoby rockovo-rapovej sound, který třeba může chybět? Nebo čím si vysvětluješ, že to je, že se to podařilo právě tobě?
0: Já si myslím, že mě i dost pomohlo, že jsem jako vychytal dobu asi, že vlastně jako, když jsem to začal dělat, tak jako přicházel z Ameriky tady ten tvrdej, temnej rap a já jsem si to jakoby snažil dělat jako podobně, ale zase jakoby po svým. Takže
1: nedostatečná poptávka. Respektive nedostatečná nabídka, tak.
0: No asi jsem jako, no jasně, no, ale taky asi, že to lidi baví, no.
1: Ok, sleduješ nějak detailně tu analytiku, kde tě lidi poslouchají hodně?
0: Sleduju to, je to nejvíc je to teďka Amerika, to už je dlouho, vlastně předtím, než to tak bylo, tak vlastně ještě před válkou, tak to bylo dlouho Rusko a ti vlastně teďka, to se vlastně bavíme o Spotify a ti teďka místo vlastně Spotify musí používat Yandex, Yandex Music anebo VKontakte, to jsou vlastně taky nějaký dvě platformy hlavní, co oni používají a tam vlastně jako to je zvláštní, že jako v poměru třeba, já tam mám teďka 1,1 na Spotify v celém světě, vlastně kromě Ruska a jenom v tom samotném Rusku mám milion na Yandexu třeba. No.
1: To je třeba takže hustý, ne?
0: Je to hustý, no.
1: Hele, a čím si vysvětluješ to Rusko?
0: Já si myslím, že to dává smysl, nebo tak Rusko, jako i třeba Metallica a tyhle kapely, tak říkali, že jako v Rusku prostě se jim hraje dobře, že asi, nevím, asi je to pro ty lidi jako vzácný, že tam můžou jako poslouchat
1: jasně.
0: takovou hudbu.
1: Okay.
0: A nevím, asi to tak sedí jako i k té jako takové trošku ponurější atmosféře, víš?
1: Která tam je, OK. Mm-hmm. Měl jsi někdy koncert v Rusku, nebo ta příležitost nebyla?
0: Já jsem měl potom nabídky vlastně, až ta válka začala, tak jsem měl nabídky jako hrát v Moskvě a ještě v nějakých městech, ale prostě už to jakoby nešlo, no, jako. Mm-hmm.
1: Zajímá mě ještě jedna věc u tohoto kontrastu Amerika mm-hmm. versus Rusko. Jestli ten ruský posluchač poslouchá jiný tvoje věci než americký, anebo jestli tam je průnik a ty největší hity, který máš, tak jsou největší hity jak v Americe, tak v Rusku.
0: No, hele, takhle jako dopodrobna jsem to úplně nestudoval.
1: Okay, okay. To je možná škoda, to mě docela vlastně jako by zajímalo. Mm-hmm. Možná třeba na příkladu týhletý desky, jestli povede ta melancholičtější část, tak se potvrdí i to tvrzení, který jsi tady říkal pár minut zpátky.
0: A já hlavně to vnímám, že třeba u nás v Česku, tak mě poslouchají jako i starší generace, že vidím na koncertech i lidi jako i 50+. Mm-hmm. A mám jako v Česku velkou základnu, která má ráda ty moje rockové věci, mm-hmm. ty moje kytarovky. A právě co zas třeba v US, jako v Americe, je úplně minimálně, že tam prostě jedou hlavně rap, nebo aspoň jako mám taky zkušenosti.
1: Tak ono je možná i to daný tím, že ta česká společnost je taková hodně rocková, ne?
0: Je taková.
1: Takže pravděpodobně jako proto brnkáš tady na tu rockovější notu mm-hmm. v Česku asi. Píšeš si se zahraničníma fanouškama?
0: Já jsem to dřív jsem se snažil, ale nevím, pak mi začalo jako připadat, že bych dělal jenom to, no, kdybych odepisoval a...
1: Ptal jsem se na to spíš proto, jestli s tebou třeba řeší jiný témata nebo jiný otázky než čeští fandové. Co třeba jsou ty oblasti, nebo jestli se to takhle dá říct, nebo jestli ti jenom napíšou čau, díky, skvělá nová deska a tím to hasne, nebo jako jestli je to v něčem jiný vlastně ten český fanda.
0: Tak jako většinou píšou, že come to Switzerland, come to tohle, tak to mm-hmm, tam jakoby mm-hmm. mám, no, ale jinak... Jinak asi většinou prostě komentujou, jestli je ta hudba baví nebo ne, no.
1: OK, OK. Mm-hmm. Překvapila tě nějaká třeba destinace z těch, kde tě poslouchají? Jakože jsi řekl, tak to je hustý, tohle jsem nečekal.
0: jak to myslíš, jako v jakým odvětví?
1: Kdyby ses podíval prostě na to, kde tě poslouchají, mm-hmm. na tu mapu, kde ti to vysvětne a teď najednou k tomu vidíš třeba Antarktida. Tak si řekneš, hustý.
0: No... jsou tam určitě jako nějaký státy, který bych jako vůbec asi nečekal. Vlastně teďka domluváme booking v Istanbulu.
1: OK, takže to by mi taky nenapadlo.
0: To
1: třeba.
0: By mi taky nenapadlo.
1: Ustý.
0: Jakože země, který tuhle hudbu vlastně jako třeba jedou úplně na zas naopak jako minimálně, tak je třeba Španělsko a Itálie, no tam mně přijde, že buď vládne jakoby úplně jiný rap, anebo spíš taneční hudba, no.
1: On ten rap italský a francouzský je takový výrazně víc jako zpěvnej, a řekl bych, že docela vlastně i vkusnej, ale je jiný, je takový jemnější. A ten italský mi přijde takový, jak kdyby přijala pouť. Nechci někoho jakoby urazit, možná jsem toho slyšel příliš.
0: Vím, co myslíš, no.
1: Příliš málo, ale když jsem byl v Itálii a poslouchal jsem italský rap, tak jsem si říkal, kdyby Michal David dělal rap, vypadá to zhruba takhle. Tak ty jsi teda říkal, že v přípravě je tour, v přípravě jsou teda ty dva křesty, brněnský 17.6. a pražský 11.6. Tak jak plánuješ pojmout tour, kdy začínáte, kdy končíte, kolik bude zastávek, podle čeho se rozhoduješ, kolik bude zastávek?
0: Teďka myslíš vlastně tu evropskou tour. Mm-hmm. Jo. Tak tu děláme vlastně teďka poprvé s bookingovou agenturou. Mm-hmm. Že dřív jsme buď jakoby jeli tím způsobem, že se nás někdo zabukoval, anebo některé vlastně zastávky jsme si udělali jakoby sami na sebe, teďka to zkoušíme jako s tou agenturou. Takže vybíráme tam jednak města, co už vlastně nám jakoby lidi psali, že nás tam chcou jako promotéři, a nebo zkoušíme úplně jako nový, no, takže mělo by tam být, myslím si, že nějakých 10 zastávek třeba. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jsou tam nějaký festivaly, nebo jsou to jenom jakoby čistě tvoje koncerty?
0: Ono, z toho budou vyloženě jako moje koncerty, mm-hmm. no, jako maximálně s nějakým supportem místním.
1: OK.
0: Plánujeme to na říjen, listopad, tohle roku.
1: Jak se odhaduje takhle kapacita koncertu třeba v zahraničí? pro kolik lidí vystoupit? To ti řekne ten promotér z té země? Myslím si, že sem nalákáš tolik a tolik lidí? Nebo
0: ne... Je to takový hit or miss, no. Nikdy nevíš prostě.
1: To je jasný. Jak tu tour máš v plánu vlastně pojmout? Jak bude vypadat stage design, nebo jakým způsobem se na to zaměříš?
0: Tak ještě vlastně jsme tohle úplně jako do detailu neprobírali, ale vlastně na téhle turce, co jsem měl jakoby tuhle zimu, tak jsem měl takový Lilith mic stand, což je taková jakoby vlastně čertice, taková socha, ze který vlastně jakoby vycházel mikrofon, takže to si asi na tu tour sebou vezmu a nějak uděláme nějaký jako projekce a tohle, ale ono vlastně na ty zahraniční shows je těžký tahat něco většího, no.
1: Chystáš nějakou tour tady po Čechách s novou deskou?
0: Je to možný, no, je to možný, že vlastně na začátku příštího roku, kdy jsme si to zase objeli.
1: OK. Když hraješ v zahraničí, stejská se ti po něčem, co třeba jako máš na koncertech v Česku? Nebo ten zahraniční divák tě přijímá úplně stejně jako ten český? Když si říkáš, koda, ty Češi na mě reagují víc, nevím, citlivě, protože jsem prostě jejich.
0: Je to asi jako stát od státu, no. Já jsem vždycky říkal, že v té Skandinávii nebo v tom Finsku jsem jako se cítil asi jako, že nejlíp, nebo cítil jsem takovou největší vřelost těch fanoušků. Naopak třeba jako v Anglii mi přišli asi jako chladnější, nebo já nevím.
1: A čím si to vysvětluješ?
0: Vůbec nedokážu říct. Možná vypadám jako sebeřan, jsem si říkal.
1: OK, možná, jako nějaký troll.
0: Nebo.
1: Jako proč ne? Jak se teda vlastně pozná vřelej divák a chladnej divák?
0: No tak jako, že to měli naposlouchaný, prostě znali jako slova, když jsem vlastně, jak taková ta pauze DJ, dáš mikrofon do lidí, tak vlastně ví, co tam je v tom songu, takže to asi takhle to poznáš, no.
1: Dobře, tak je něco, co by si z těch zážitků, který máš ze zahraničí, přenesl rád do Čech, jakože aby to český publikum se nějak chovalo, aby si to třeba taky líp užilo?
0: Ale já nevím, asi jako líbí se mně, když jako znají ty texty, což asi jako nechci nutit Čechy, aby se to učili na spaměť, ale je to takový, je to takový hezký prostě, když samozřejmě, že je to asi složitější, než jako učit se texty jako český interpreta tady, že?
1: OK. Řekni mi, sleduješ i jinak jakoby českou scénu, českou rapovou scénu, která teďka se tady vyskytuje?
0: Jako sleduju, no jako nejsem jako vyloženě posluchač českýho rapu asi, ale jako nějak vím jako obecně, no.
1: Jo, a oslovilo tě třeba v poslední době nějaký jméno, u kterého jsi řekl, to je zajímavý, roste nám tady talent?
0: Ale takhle, já to, nebo já mám tak asi pocit, že to už jako je delší dobu takový konstantní, že se vlastně drží ty jména tak jako stejně, ne? Nepřijde ti?
1: Že máš pocit, že prostě nic novýho, co by stálo za poslech, nevzniká.
0: To už zase asi nechci nějak jako někoho tady...
1: Jo, tak já si myslím, že...
0: Asi to nesleduju do takové míry, no.
1: Myslím si, že letos se právě objevily takový jakoby nový jména, třeba, nevím, kluci z Gufrau mi přijdou fakt jako velmi šikovný, Mary April je velmi šikovná.
0: Gufrau, jasně, no.
1: A najednou se jakoby začínají takový, jako přijde mi, že letošní rok začal trošičku jakoby v tom rapu nebo poprepu měnit nádech a směr a že se to trošku jako chová jinak, než třeba těch, já nevím, 4 roky předtím, kdy jsem taky měl pocit, že vlastně všechno jde takovým soundem, a to s veškerým respektem k Viktoru Šínovi, se soundem Viktora Šína. A teď si myslím, že najednou se tady objevily tady tyhle ty rarážci nový a začínají s tím trochu hejbat a přeju jim, aby se jim to dařilo, protože si myslím, že vlastně teď dělají docela zajímavou práci na té hudební scéně. No tak jo, blížíme se do finále, tak mám tady pár posledních otázek, tak pojďme na to. Představ si, že bys založil nějaký absurdní hnutí, tak co by to bylo za absurdní hnutí?
0: No, ale tady ty otázky mi dávají, ty vole. Dávaj mi zabrat, já to vždycky hrozně overthinkuju. Kdyby založil nějaký hnutí.
1: Absurdní.
0: Absurdní hnutí. Ale já nevím, já nechci říct hračku, nevím, co já to mám říct.
1: Dobře, tak mi zkus říct něco jiného. Zavolá tě Káně West, že tě chce na feed. Tak co bys mu řekl?
0: Hele, jako... Těžko říct v lepší době, že? Samozřejmě, jakože jako hudebník je jako pořád dobrý.
1: Tak co pak bys mu řekl?
0: Co pak bych mu řekl? Hele, asi jako... asi jako ne, no. Nebo já nevím, je to prostě těžko říct, takhle bych ti to řekl zpaty.
1: Dobře. Jedna věc, kterou bys na světě hnedka povolil.
0: Já říkám, hele, tohle prostě je... No.
1: Je někdo, komu bys nejradši zakázal veřejně vystupovat?
0: Hele, mně tohle nejde. Prostě já jsem na tohle, vole, hroznej.
1: Dobře. Tak poslední věc.
0: Musíte tam být tohle?
1: No, tak mám to tam docela rád, tady tyhle ty otázky.
0: No a mě to právě, že vždycky totálně vykolejíte.
1: a nechceš vypadat takový kolonej, dobře. Klidně to můžeme uzavřít.
0: Dobře.
1: Tak jo, tak moc ti děkuju za návštěvu, držím ti pěsti, doufám, že se povede jak brněnský, tak pražský křest, no a budu se těšit, že potkáme někdy příště a já se podívám prostě na jiný cover než na ten starý. Tak ještě jednou moc díky za návštěvu ve Spin Talku.
0: Taky moc díky za pozvání.
1: Hostem na rádiu Spin byl dneska večer Rezet. Od Magiku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš věřit.

Pobyt spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš. Ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile. Nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Vždycky, když tě vidím, homie, chci tě vzít. Skonči s tím, stojíš tam a nevíš, nechceš jít. Sám se zabíjíš, všechno stojí na tom chtít. Pochopit, vzít a žít, zase seš to ty, kdo to může.

0: pravý hráč. Všechno můžeš, je to jenom tvý lady. Všechno zmůžeš, hlídej si svůj stín, homie. Každý den, každý další den, ber si jen, co ti patří, man. Je to jen tvý, roky, dřiny, pot a dny, když si říkáš, smysl. Nebudu to opakovat, ignorovat, nejsem zledu. Jenom pro ten pocit vidět life z druhýho břehu. Tak to beru, tak to jedu, furt ve střehu, držím cestu. Je to jenom tvý, homie, pamatuj si tuhle větu.
1: Československý speciál s hvězdičkou. Rapování

0: Československý speciál. Československý speciál. Rádio Spin 962 FM. Be in.
1: Yes. Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central.

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central.
1: Šmouk.
2: Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.
3: V ráji, peklo, divo kolo mezi. Nemám žádný plány, jdu do toho s čistou vizí. Představu

Dospělej na to, že vím, čeho nechci litovat. A mladá generace bude muset riskovat. Ještě nejsem bohatý, je pozdě na dluh dát. Je to real, je to smít, už to mám na rukách. Protože risk mění se jen ve zlomek okamžiku. Borci jedou chemii a taky botaniku. V pozadí už slyším houka, pízdem zkoukají, furt opráší vzduch, vyčistím.

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Chci s tebou plout, chci s tebou splývat, jak skáče šipku, já

umřít. Chci hvězdy na raketu.

0: Raz, dva, tři.
1: Československý speciál s Hvězdičkou. Rapování B.

0: Nejvíc rapu v republice.
1: Vidím, jak dává ruce hore, hore. Vidím, jak tancuje na stole, ole. Chtěl bych jí poznat víc, být jí blíž, blíž.

0: Konečná zastávka, prosím, vystupte.
1: Tohle byl Matou 666 s trackem PSG v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.